0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: CZ. Fajn.
3: Vždycky hot. Vždycky.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram.
1: YouTube.
2: TikTok.
1: Co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.
3: CZ.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
3: Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Boy Akon.
1: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Thank you very much.
2: Fajn.
4: Vždycky hot.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
0: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

0: vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes.
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
1: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Driving down the 4-5, running all the stop signs.

vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

je to tady, startuje neděle při Fine Weekendu, zase jako vždycky startuje s Míšou, klasika, prostě my už jsme na to absolutně zvyklí. Já nevím, jak vaše neděle začala, jestli špatně, nevadí. Proto jsem tu já, proto tu bude potom Kristin a my se budeme snažit vás naladit, probrat, dát vám lepší energii, lepší náladu, lepší úplně všechno, ať už díky songům, nebo tématům, nebo našemu skvělému humoru. Ano, tohle bylo velice vtipný. Každopádně začínáme. Za chvilku Sigala nebo Kato John Turns the Lights Off, nebo teď konuš. Chain Monkeys, Emily Warren, Paris. Zacestujeme si a to až do Paříže. Bude to skvělý.

Regula, 24 Golden, It's a Feeling. A minimálně my na Fajnu máme skvělý feeling. A já doufám, že i vy, jestli ne, nevadí. Já vám tu náladu zvednu minimálně mýma skvělýma kecama. A taky hlavně informacema, co je dneska vůbec za den. Například je Mezinárodní den jógy. Na rovinu, v životě jsem jógu nedělala. Ale kdo ji děláte, nebo vás baví, nebo si chcete třeba zpříjemnit právě dnešní neděli, ideální den právě na jógu. Dejte si nějakou lekci, nebo i doma třeba s YouTube videem. Taky je Světový den hudby. Super, hele. Na rádio, ideální, sednout si někam, nebo i třeba jste v práci, sedět, poslouchat hudbu s Fajnem. Dneska je ten den, nebo taky je letní slunovrat. Kdybych nevysílala v rádiu, tak to nevím, říkám to úplně na rovinu, ano, spali to do nás na základce, na střední, věřím, že určitě i jinde, prostě musíte si pamatovat, kdy je slunovrat, rovnodennost, blablabla, já bych to nevěděla. Ale dneska je nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc v roce. To znamená, užijte si dnešek, běžte ven, může to být venku, prostě Bůh ví, dokolika. Kdybychom se teda měli říct jako úplně konkrétně, než se jako zatáhne, jo, než zapadne to sluníčko, tak do 21 hodin a 15 minut. Krása. Nebo má například svátek Alois. To znamená, všem Aloisům všechno nejlepší, užijte si dnešní váš den, věřím, že v neděli je ideální slavit svátek a třeba nějaký ten song vám může pomoct. Teď už tady svým si ho Mr. Know It All u nás na Fajnu.

0: Gregory, jeho řeka. Song River, který nám dojíždí v 8 hodin a 21 minut na Fajnu. No a třeba taková Ray, taky ví, co nám říct. Kdyby to nevěděla, tak bychom ji tady neměli. Tohle je Where is my husband. Stejně tak my Češi víme, co máme říkat umělý inteligenci. No ale o tom si popovídáme až za chvilku.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme Fajn

pro lepší ráno. Dennis Lloyd. Neskutečný banger Diamonds. A my společně musíme pořádně promluvit. Protože nejenom, že si musíme promluvit spolu, ale například Češi se strašně rádi povídají s umělou inteligencí, což samozřejmě jako není novinka. Jde o to, že se k ní chovají jako k lidem a nešetří slušností. Jednoduše pořád říkáme děkuju, prosím, což je hezký. Jsme dobře vychovaní, to je super. A jestli pamatujete, tak před nějakou dobou, je to plus minus 3 měsíce zpátky, tak byly cool fotky avatarů právě umělý inteligence, kdy jste jí napsali, že vám má vytvořit, jak tak nějak vypadá, jak se k ní chováte, jestli je to v pohodě nebo ne. No a hodně lidí právě naopak tam měli dost jako naštvaný obrázek umělý inteligence stylem jako nechováš si ke mně dobře. No a od té doby se to hodně změnilo, protože asi očividně každý chce mít hezký obrázek svý umělý inteligence, svýho malýho robůtka. No ale celkově prej, podle statistik, jsme jako Češi hrozně hodní. Na to, že máme příšerný černý humor, vlastně ostatní národy si to úplně nemyslí, tak umělá inteligence, ta nás má ráda, no. Tak aspoň někdo. Ale třeba u nás na Fajnu máme rádi naše songy. Teď už Dua Lipa, její These Walls. Dejte si tenhle banger společně s náma. Věřte mi, stojí to za to, užijete si, no.

0: na fajnu pozor. Dva Red Bully. Nebyl to jeden, nebyly to tři, ale dva. No a teďkon královna Edenu minulýho víkendu Eva Farná, její Perpetuum mobile. Tady si společně dáme už za chvilku. Na rovinu je to něco, co vás může štvát, můžete to milovat, protože to tady v tu chvíli úplně, ale úplně všude. No ale protože posloucháte fajn, tak já věřím, že vás tenhle banger baví. Proto za chvilku celý na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
3: Fajn.
2: Radio.
1: Instagram.
2: YouTube.
1: TikTok.
2: Co je zrovna teď in.
3: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio.
3: CZ.
4: Are you ready?
5: It's Bruno Mars.
6: I'm Lil Peepy.
7: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: pustit už ne.
1: Hvězda posledních dní, Eva Farná, jí Perpetuum mobile. A my si na fajnu dáme ty správný peníze. Samozřejmě každý chce peníze, potřebujeme peníze k životu. A sice se říká, že štěstí vám peníze úplně nedonesou, no ale bez nich to taky nejde. Co si budeme, potřebujeme střechu nad hlavou, jídlo a i nějaký ten odpočinek nebo relax. No buď můžete relaxovat doma, i na ten dům, nebo na ten dům byt potřebujete peníze, no a nebo si někam zajít, trošičku zábavičky, no ale znova, potřebujete peníze. No a já jsem se dozvěděla, že minimální mzda se příští rok přiblíží 25 tisícům, neboli zase zvedne, což je dobrá zpráva. Jsem za to ráda, konečně budeme mít víc peněz. Doufám. No ale hele, furt se to zvedá, to je důležitý. Sice úplně to neodpovídá nákladům a tady těm různým dalším věcem, jo. Zvedá se to dost jako pomaličku, hodilo by se víc, ale to snad jako asi vždycky. Třeba jednou se to zvedne a budeme úplně jako šokovaný. Nebo budete šokovaný díky našim songům. Už za chvilku Tame Impala, Janine, Dracula nebo Tečkon. Tenhle banger, který stojí za to. Dominik Fick, jeho Baby Doll u nás na fajnu.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Listener fine?
1: Fine.
2: Právě teď máme 25 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 32, naopak nejméně 17 a celkově pocitově jsou spíš vyšší teploty. Bude slunečno, absolutně žádnej déšť, vůbec nikde, naopak spíš se upečeme.
0: Fajn. Fresh.
3: Poslouchej Fajn Fresh Radio www.fajnfresh.cz.
0: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fajn.

Dobrý dopoč, čau lidi, startuje naše druhá společná hoďka, je 9 hodin a přesně 2 minuty k tomu, to znamená ideální čas všechno odstartovat a tady v té hoďce si malinko popovídáme, spíš budem chillovat, nebudeme nic přehánět a celkově vás budu obohacovat svýma názorama. Do té doby třeba Damiano, David, Tyler, Neil Rogers, jejich Talk to Me, nebo teďkon Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else na Fajnu.

D-Block Europe. Jejich Prada. Banger, který nám dojel v 9 hodin a 10 minut na Fajnu. A my si společně dáme červen. Ano, červen. Nebyl nejvíc na prd měsíc, který existuje. Reálně dokažte mi opak. Je to měsíc, kdy všechno končí, zároveň všechno začíná. Nejlepší ukázka je prostě zkouškový nebo škola. V červnu už tam chodíte, když se třeba na střední ve třeťáku, jen tak na voko, abyste neměli tu absenci, díky který nemusíte dostat blbý vysvědčení. Ve čtvrťáku vlastně už máte volno, což je super. Na druhou stranu, když jste na vejšce, tak vám končí ještě zkoušky. No je to strašně moc a zároveň strašně málo. Nebo prostě, když jste v práci. Teďkon už venku je krásně na plavky a vy musíte sedět to prostě v kanceláři. No ale před dvěma dněma, nebo možná třema, když jste ráno šli do práce, museli jste mít na sobě bundu, mikinu, ideálně dlouhý kalhoty, nějaký teplý boty, abyste nezmrzli. V odpoledne jste šli z práce, no a bylo to na plavky. Teď to na plavky plus minus celodenně, ale i tak to není o dost lepší. Jednoduše červen, dle mého názoru, nejvíc na prd měsíc. Jako můžete se mnou hádat, ale bohužel mě už tady v tu chvíli nepřeargumentujete.

0: Florida, my house. Ne váš, ale my. It's my house. Dobře, já už s tím tady na fajnu opravdu přestanu. Ale s čím nepřestanu, tak to je otravovat vás s našima songama. Už za chvilku Sony Federa, D.O.D., jejich Think About Us. Nebo neskutečný banger Ocean Drive. Nebo menší popovídání o tom, jak je venku. Ale to je za chvilku.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Sonic Federa, D.O.D., Finger Bauers. Banger, který nám zpříjemňuje dopoledne na fajnu v 9 hodin a 30 minut. A podívejme se na to, co nám přijde do Česka. Někdo by doufal, že slavná osoba, podíváme se na nějaký koncert, ano, samozřejmě, bude jich tady hodně v Outučku, v Letňanech a celkově třeba na podzim, nebo i v létě jich několik přijede. Ale tady v tu chvíli nejsou ty celebritky úplně důležitý. Spíš teploty, protože nejenom, že už přišly, ale celkově míří do Česka extrémní vedra, teploty nad 30 stupňů a ano, počasí už jsme si dali, ale celkově pro nás, jako pro lidi i pro naše zvířátka to může být extrémně špatný, protože nejsme stavěný bohužel až na takovýhle vedra, minimálně ne my Češi, ale nebojte. Za prvý to za nějakou dobu přejde a za druhý bude konečně to léto, kdy si budete moct prostě dát bazén, dát si fajn drink s ledem, jít s kámošima ven a užít si to. Jo, vzít si prostě deštník, říct, že to je slunečník a nevypadat jako blb. Nebo celkově jenom a prostě chillovat doma a mít tu výmluvu. Ne, že je moc zima, naopak, je tok tak teplo, že prostě nemůžu vyjít z dveře, jinak bych se spálila, jinak bych měl úpál a tak dále. Nebo si prostě užívat dopoledne na fajnu s našima songama. Za chvilku Šaus nebo teď už David Guetta, Sia, jejich Beautiful People na fajnu.

0: Neskutečný Mel Smith, jeho Hold Me in the Dark. A za chvilku rozhýbávačka, docela šokující, u nás na fajnu Alex Warren, jeho Fever Dream. Člověk, který má spíš můdovky, příjemné songy a najednou vydá něco malinko rychlejšího a má to mnohem větší úspěch. Nebo se podíváme k nám do Prahy a na jeden menší požárek, ale to je za chvilku.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

Neskutečný Alex Warren, jeho Fever Dream. A my si na fajnu dáme jeden požár. To není vtip, opravdu se něco takového stalo. Včera na Václaváku u nás v Praze hořely kanceláře. V budově pod duplexem. Duplex je takový dost známý bar. Na rovinu v životě jsem tam nebyla, vím, že existuje a věřím, že většina z vás to ví, jestli ne. Představuju vám duplex, je na Václavském náměstí a pod něm včera hořely kanceláře. Samozřejmě není to nic vtipného, není to OK, samozřejmě to, že se to stalo, je hrozně špatný. A taky třeba dneska skoro celý ráno mám na TikToku videa jenom o tom, o můj bože, co se duplexi stalo, to je strašný, můj oblíbený bar hoří. Nebojte, nehořel váš oblíbený bar. Ale celkově je vtipný, že vlastně kdyby se to stalo kdekoliv jinde, nikdo by to neřešil, ale kvůli tomu, že to bylo prostě pod tímhle barem, tak to řeší úplně, ale úplně všichni. No jo, hold, už se nebudete mít kde v sobotu ožrat, nebo vlastně v neděli. No, to se stává, ale nebojte, budete, když přece hořeli jenom kanceláře.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn Fresh Radio.
3: This is my station.
0: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
2: Právě teď máme 27 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 32, naopak nejmíň bude 17, celkově pocitově je spíš víc, no a na rovinu, bude teplo, bude slunce, spálíte se, ano, doporučuji slunečníky, nějaký opalovací krémy a dneska to přežijeme hlavně společně.
0: Fajn.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
4: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Dein Weekend Swee Show.
1: Ciao lidi, to tady pokračuje Fajn Víkend s Míšou, jsme přesně v půlce, dobrý dopo, 10 hodin 2 minuty, ideální čas odstartovat naší třetí společnou hočku. Za chvilku se podíváme na jednu tam mladou, talentovanou herečku, zpěvačku, no prostě úplně na všechno. No a taky si dáme rozhodování o nových bangrech, no ale to až později. Samozřejmě do té doby naše songy, za chvilku Coldplay, Little Sims, Beberexa, Faithless, nebo třeba už teď Calvin Harris, I Need Your Love. Na fajnou!

Little Sims, Burna Boy, Tini, V-Pray, banger, který nám zpříjemňuje dopoledne při Fine Weekendu s Míšou. A dokonce i jednu kariéru zpříjemnila zpěvačce McKenna Grace. McKenna Grace je herečka a myslím, že i zpěvačka, která se tomu hodně věnuje, například ji můžete znát z Malýho Sheldona, a ona prozradila v jednom rozhovoru, že už v roce 2020 poznala potenciál Olivie Rodrigo. Olivie Rodrigo věřím, že všichni moc dobře známe, to je prostě superstar všech dob, všichni znají v Česku, v zahraničí, tady v tu chvíli je na všech informačních kanálech, prostě obrovská hvězda. A na rovinu potenciál zrovna Olivie Rodrigo poznali asi úplně všichni. I u nás v Čechách měla obrovský koncert, teda pouze jeden, a myslím si, že by mohla mít další, protože by se vyprodal tak 10x. No ale uvidíme, jak to s ní bude. Jo, Olivia Rodrigo je talentovaná, ale uvědomme si, je to takový reminder pro všechny, talent není všechno. Je hezký mít talent, ale když pro něj nic neuděláte, tak je to třeba plus minus 10-20% vašeho úspěchu. No ale zbytek, bohužel je ta dřina, je ta psychická odolnost, která je prostě sakra těžká. Jakože sakra těžká. No ale co nikdy není těžký, je poslouchat naše songy. Teď už Harry Styles, jeho American Girls, na Fajnu.

poslední doby Zara Larsson, neskutečný banger Symptomy a teďkon budem rozhodovat o neskutečných bangrech. Mě hrozně zajímá váš názor, protože máme tady léto a letní playlist, ale taky nový songy, což jsou dvě věci, které malinko si jdou ruku v roce, protože jeden starší song, jeden úplně nový. No a naši posluchači, připravte si telefonní číslo 724-634-634, protože teď bude jenom a pouze o vás. Všechno i všude chci víc a nejlíp celý. Koho jiného bych měla vybrat než Evu Farnou, neboli největší hvězdu Edenu. Samozřejmě mohli byste se se mnou hádat, že prostě hvězda Edenu je třeba Marek Ztracený, ale samozřejmě bereme posledních dní, ale já si myslím, že ho stejně malinko jako předčila. Minimálně předčila naše očekávání. Tohle je její ADHD pop. Nebo letní klasika, banger It's a Feeling. I gonna feeling, pardon, neumím číst. A je pouze na vás, co za chvilku uslyšíme. 724-634-634. Napište jednička nebo dvojka, s čím si správně osladíme neděli.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

rozjebávačka Lady Gaga i Abracadabra pro lepší fajn víkend. No a taky super songy pro lepší fajn víkend. Před chvílí jsem se vás ptala, který ze dvou songů je lepší. No a odpověď byla naprosto jasná. Buď Eva Farná a její největší novinka ADHD Pop, anebo Black Eyed Peas I Gonna Feeling. A tady máme vítěze. No jo, chtěli jste si zpříjemnit léto správným letním songem a na rovinu, já to absolutně chápu, to znamená právě teď Black Eyed Peas, I Gonna Feeling u nás na fajnu, dejte si tenhle banger s náma.

0: Jan Mešmeš, jeho hvězdy u nás na Fajnu. A za chvilku jedna nepopsatelná hvězdička. Když už hvězdy, tak se vším všudy. Jak zahraniční, tak naše na Fajnu vždycky. Novinka od Olivie Rodrigo, která jí dostala malinko výš. Její Drop Dead. Slečna, která byla vysoko, ale samozřejmě teď je mnohem výš. Potom tady bude třeba Taylor Swift, další člověk, který dokud neumře, tak bude na vrcholu hudebních žebříčků. Bude toho ještě hodně, to znamená, zůstaňte s Fajnem.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

neskutečný člověk, Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. Na fajnu. Tři neděli. A my se společně podíváme na psychický zdraví. Nebojte, ne na vaše psychický zdraví, ale na psychický zdraví Madison Beer. Je to zpěvačka, která se po letech vrátila, aby čelila masivní vlně hejtu. Ano, ona furt zpívá, pořád vydává songy, no ale v jednu chvíli měla svoji neúplně hezkou éru. Jednoduše éru, kdy lidi totálně zhejtovali, ale nejenom tak. Jednoduše přišla za ní masa fanoušků a začali na ní křičet, že je k ničemu. To znamená, ano, fanoušek je asi silný slovo, ale prostě masa lidí, kteří na ní začali křičet, že je na nic, že je strašná, že je špatná a tak dále a tak dále. A tohle se nestalo jednou. Jednoduše veřejně známí lidi jsou taky jenom lidi a chápu, že prostě občas to někoho může urazit, když třeba na ní začnete křičet, ani ho pomalu vlastně neznáte. Hele, dokud vám vyloženě nikdo nic neudělá špatného, nechala bych lidi bejt. Ano, i na internetu, i známí zpěváky, herce, taky jsou to jenom lidi. Stejně jako lidi z našeho playlistu. Za chvilku Jessie J, nebo už teďko neskutečný banger Self Aver. Na fajnu.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fine
0: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Teplotně už jsme hitli 30, dnešní denní maxima okolo 32 stupňů, naopak nejmín by mělo být 17, ale celkově pocitově spíš víc, to znamená připravte si opalováky, nějaký slunečníky a celkově dneska se upečeme.
0: Fine. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
3: This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Fine. Vždycky hot.

Krásný poslední dopo, jednoduše 11 hodin, 1 minuta, to znamená startuje poslední hoďka Fajn víkendu s Míšou a taky poslední hoďka dopoledne na Fajnu, ve který bude například ženská logika nebo poslední fakt dne, ale to až za chvilku. Do té doby vám zvednou náladu naše songy, potom moje super keci, no ale naštěstí si u těch songů odpočinete a potom na mě si pořádně připravíte. Do té doby Robin Schulz, Leony, víkend, no je to nabitý, pojďte do toho s náma.

Wind in Your Eyes. 3 víkendu na fajnou. Song, který se prostě a jednoduše hodí. Mám k němu jenom jednu malou výhradu. Teď konce společně dáme ženskou logiku. To znamená, když to zpívá muž, nic moc, ale i pro všechny muže, i pro všechny ženy, jdeme na to. Už v 19. století žena napsala první algoritmus prostroj, který ještě ani neexistoval. Potom tisíce žen programovaly první počítače. Takže až někdo řekne, že počítače jsou chlapecká věc, no, historie by se vám zasmála.

0: náš nejlepší banger Panic at the Disco High Hopes. A za chvilku v rozejbavačkách budeme 100% pokračovat. Kato John, Turns Lights Off. TikTok banger, který na fajnu nesmí chybět. No a nebo obrovský téma reality show. Jestli jste jako já a moc vás tohle téma nezajímá, chápu, na druhou stranu, jestli je milujete, tak tady to téma, tato zpráva bude jenom a pouze pro vás. Za chvilku na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
3: Vidíš to? V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Music. Fine.

Fokus, jeho Elevate, rozhejbávačka pro tu neděli. A my se podíváme na novou reality show. Já už jsem to před chvílí řekla, reality show úplně nejsou můj šálek čaje, ale je strašně moc lidí, který právě tuhle klasičku milujou. Je to například naše Kristýnka, která právě moderuje náš nový podcast o reality show Are You The One? Ta asi nejnovější tady v tu chvíli. Je to zase o lidech, kteří jsou ve vile, na rovinu, je to dost stejný, jako to bylo předtím, ale je strašně moc lidí, kteří to milujou, sledujou a já vám to moc přeju. A jestli chcete vidět další zajímavosti a třeba názor právě člověka, který v reality show byl, což naše Kristýnka byla, no, tak na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Rádio, máte možnost se podívat právě na její názor. Taky jsem si všimla, že na Instagramu, kde jsme jako Fajn Rádio, sdílel právě Instagram Are You The One některý ty díly, tím pádem věřím, že jsou extrémně právě od Kristýnky kvalitní. Je to na vás. Podívejte se, užijte si to a my společně užijeme další songy. Za chvilku Pitbull nebo teďkon Hozier, jeho Nobody Soldier. Dejte si tenhle benka s náma.

0: Rihanna, David Guetta, Sad Girls. A na fajnou za chvilku Pink Panther Zara Larsson, její Stateside, můj oblíbený jazykolam. Banger, se kterým americká krasobruslařka Alyssa Liu vyhrála zimní hry a na rovinu, jestli stejně jako vám, stejně jako mě, vám na Instagramu vyskakují videa právě ze zimních her, tak to všechno víte. Jestli ne, alespoň jsem vám malinko obohatila olympiádu. A za chvilku svý informace má připravený i moje malá talentovaná kolegyně Kristin. Včera bohužel vás nemohla obohacovat, ale nebojte, dneska je plně ready a strašně se na vás těší.
1: Fajn víkend. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: stay.
1: Pink Panther zralás na jejich Stateside. A fajn víkend spíš ukončí. Je tady moje malá, mladá, talentovaná kolegyňka Kristin, která se na mě plně usmívá. Včera jsem vám řekla, že nemá ráda, když jí říkám, že je malá, ale to nevadí. Já ji tady tím nabudím, dám jí víc energie a fajn víkend s Kristin bude ještě lepší. My se spolu slyšíme zase vlastně dřív. Ve středu při Music Boost a taky ve zprávách. No, je toho hodně, tak ahoj!

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího.
2: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Espos.

Ahoj lidi, startuje Fajn Víkend s Kristin. 12.01, aktuální čas. Lidi, vy jste mi tak extrémně chyběli, sice to byl jenom jeden den, ale už jsem tady, doufám, že jste se ode mě trošku odpočinuli a teďka půjdeme zase na tu moji energii, na ten náš skvělý vibe. Za chvíli si dáme nějaký tipy na dnešní den, co se kde dneska děje, za malou chvíli taky se koukám do našeho playlistu a je naprosto dokonalej, úplně topovej. No a teďka už Tame Impala, nebo taky Lana Del Rey. Ach, já vím, máme to tu dokonalý. Prostě Summertime Sadness, to si dáme právě teď v remixu, tak pojďme.

Gracie Abrams, její That's So True, tady u nás na Fajnu. 12.12, to je aktuální čas, krásný čas, něco si přejte. No a lidi, máme tady první oficiálně letní den. No a co jinýho dělat, než být třeba venku, nebo takhle. Já vám do toho nechci kecat, já tady mám svoje tipy, který zní fakt dobře, takže vám je teďka povím. V Letňanech se stále koná Metronom Festival. Dneska tam obzvlášť vystoupí taky mega hustý lidi. Je to vlastně úplně poslední den. Bude tam za nějakou chvíli Marcel a Fiedlersky. Taky tam vystoupí třeba Oxys, anebo taky někoho, koho určitě znáte. Jmenuje se Sting a věřím, že ho songy taky znáte. I když si třeba teďka nemusíte nic vybavit, budete to znát. Takže jestli chcete jenom na dnešek skočit rychle, tak rozhodně lístky tam jsou, jo, takže kupujte. Potom tady máme další věci, taky se konají venku. Hele, je to trošku jako jiný vesmír, není to úplně jako, no prostě Hornfest Praha, festival zasvěcený lesnímu rohu. Ono to, jako když se to tak jako slyšíte, tak to zní fakt zvláštně. Ale jo, přesně tomu nástroj, to je ten nástroj, který se většina z nás spojí spíš s lesem nebo filmama, najednou z něj vzniká něco, co zní od baroka přes lovecký fanfáry až po moderní hudbu. Bach na to. Já nevěřila bych tomu, ale ano, i s lesním rohem se dá zahrát moderní hudba. Mě to actually docela zajímalo, takže pokud vás tohle zaujalo, tak si zapamatujte Hornfest Praha. A potom takovej reset, parník na Vltavě, který vás vezme z Prahy ven, mezi krajinu, z Dymadla až po zámek Mělník. Bez davů, bez luků, jenom vy a řeka, která jde úplně vlastním tempem. Vlastně je na tom nejdivnější tohle, že jeden víkend v jednom městě může být buď hlasitý festival, nebo tichý koncert, nebo pomalá plavba pryč z reality. Tak co si vyberete vy, to už je na vás a můžete mi napsat samozřejmě, co vy chystáte, co máte dneska v plánu. 724 634 634. Ale teď už pojďme dál, teď už skvělý další bangry. Eva Farná, Perpetuum mobile právě teď.

0: Billy Giso, taky Zejných, Ice Closed tady u nás na Fajnu. S váma Kristina, my jsme řešili, co takhle první oficiální letní den, co kdo děláte? No, hnedka mi přišlo několik zpráv, hele, jdeme na to. První mi napsal někdo, nepodepsal se, tak to můžete doplnit. Ahoj, za mě festival Regiony v Hradci Králové, divadla, koncerty na každém rohu. Wow, ok, to se divím, že mi uniklo, sakra, to budeme muset do příště změnit, ale to je rozhodně takový tip pro vás. Taky mi napsala Anička, ahoj, právě se chystáme na Metronom, třetí den, bude to určitě topka. Yes, děkuju taky za tvoji zprávu, no a lidi, celkově užívejte si to, ale zase bacha, jo, bude teplo, ono už je, ale bude to ještě horší, takže nezapomeňte, SPFko, jo, pít hodně vody, ideálně nějakou pokrývku hlavy, ať jsme prostě všichni safe, jo, pamatujte na to. A teď já už jedině dobrý songy. Bruno Mars nebo taky James Hype, to bude za malou chvíli, tak si na to počkejte. Na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: Byla Raven Lenny, až se mi z toho zamotala jazyk. Její Love Me Not tady u nás na Fajnu o víkendu, no a Instagram, na Instagramu jsem si přečetla novinku, a to, že v části Prahy si letos na Silvestra už prostě neodpálíme ohňostroj. Nová vyhláška totiž dává městským částem možnost pyrotechniku úplně zakázat. Nejdřív to bylo tak jako 50 na 50 a víc než polovina z nich toho teďka hnedka využívá a zakazuje to. Jedna z nejhlasitějších prostě silvestrovských tradic, mrk mrk, tak v některých částech města letos prostě skončí. A teďka upřímně, tohle je přesně ten typ věcí, který se, u čeho se lidi začnou rozdělovat na dva tábory. Jedni si říkají konečně, protože samozřejmě zvířata se bojí, lidi nespějí a město pak vypadá po menší válce. A druzí naopak tvrdí, že bez ohňostroje to prostě není ten pravej Silvestr. No, a možná je na tom nejzajímavější právě to, jak moc silně to všichni řeší, i když to reálně trvá jenom pár minut. Protože kolikrát stojíme o půlnoci u okna, nadáváme na hluk, ale stejně se díváme. Tak co vy? Je to konec jedný silvestrovský klasiky nebo nějaká změna, která už měla přijít dávno? Co vy na to? 724-634-634, dejte vědět. Já si myslím, že z části to je v pořádku. Samozřejmě bude to asi nějakým způsobem chybět, ale prosím vás, já si myslím, že bez nějakého hluku jako obejdeme. To můžeme mít úplně všude a v jiných možnostech. Prskavky stačej, tak napište, co se o tom myslíte vy a my jdeme dál.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn. Dua Lipa, její Houdini, to si dáme právě teď. Taky tady bude ještě Rue Gale, rozhodně vydržte, ale teď už Dua Lipa na Fajnu.

naše hvězda Next Generation, Rue Gale, Wishful Thinker, to je song. Úžasný song, tady u nás na Fajnu. A lidi, já jsem se vás ptala na docela jednoduchou otázku. Co říkáte na pyrotechniku? Chtějí zakázat ohňostroje. A mě zajímá, co si o tom myslíte vy, protože je to dost takový diskutabilní téma. Někdo říká, že to fakt jako patří k tomu novému roku, k tomu Silvestru. Někdo zase říká, že je to zbytečnost a že to akorát děsí malí děti, zvířata a tak podobně. To chápu, asi jsem spíš na té straně. Asi se bez toho obejdeme, pojďme si to říct na rovinu. Ale mě zajímají i vaše zprávy. Napsala třeba Terka, ahoj, já jsem za zákaz úplně všema deseti. Mám doma psa a každý Silvestr je to pro mě fakt peklo. Třese se a nespí. Takže za mě je konečně dobrý krok. OK, souhlasím, pojďme dál. Taky napsal Marek, ahoj, já to chápu kvůli zvířatům, ale přijde mi škoda zakazovat úplně všechno k Silvestru, to prostě patří, je to tradice. No, a teď jako, je to tradice, anebo to je něco, co prostě jsme si my, na co jsme si my třeba zvykli a prostě to k tomu jakoby patří, ale reálně potřebujeme to? Když si vezmeme to životní prostředí, ty zvířata, asi se bez toho obejdeme, pojďme si to říct na rovinu. Pojďme dál. Jsou Chemical Brothers. Sklej Wenger, ten se tady v našem playlistu objeví za malou chvíli, tohle je song Go. A za malou chvíli to tady bude ideální na dnešní den, na dnešní odpoledne. Bude to tady. Za malou chvíli na Fajnu. Tak si na to počkejte.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn.

0: Chemical Brothers, jo, u nás na Fajnu o víkendu s Kristin. Instagram ale teďka změní jednu z věcí, kterou by nás podle mě ani nenápadlo chtít. Jasný, děje se to, že prostě občas na sockách jako máme nějaký tajný přání, aby tam něco šlo, nešlo, aby tam šlo třeba někoho stalkovat, aby šlo něco předělávat. Ano, teďka se třeba vaše, když jdete prostě na váš profil, tak můžeme předělávat jednotlivý příspěvky a nemusí jít čistě za sebou, ale můžeme se je poskládat, jak chceme. To uznáme, ale tohleto je něco, co mě ani vlastně nenapadlo. Instagram totiž přichází s novým updatem, který umožní přidávat vlastní popisky ke každý fotce v karuselu zvlášť, prostě když dáte post a máte tam víc těch fotek, ke každý té fotce můžete napsat svůj popisek. Nebude to už jenom takovej ten jeden dlouhý text pod celým postem, ale každá fotka právě může mít teďka svůj vlastní kontext. Na první pohled to zní jako drobnost, ale upřímně tohle vlastně perfektně ukazuje, jak dneska, jako dneska přemýšlíme nad úplně obyčejnýma věcma, protože dneska už nestačí jenom fotka, že jo. Každá fotka musí něco znamenat, no. A kolik času pak trávíme tím, že přemýšlíme nad jednou větou pod obrázkem, pod postem. Možná je na tom nejzajímavější i to, že i když jde jenom o update aplikace, pořád nám připomíná jednu věc, že často víc řešíme, jak věci vypadají na venek, než jaký doopravdy jsou. No pojďme dál.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.
0: Teď už byli barman Ben Kristoval a jejich Sabotáž na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Get ready for the sound. Fresh.
0: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz. Pojďme na počasí. Dneska bude v České republice převážně oblačno, tak je polojasno někde, ale úplně jasno. Místy s přehánkama. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Vítr bude slabý, tak mírnej, v bouřkách přechodně, ale zesílí. Ale celkově vypadá to na krásný den. Noste SPF-ko, vodu a bude to všechno fajn.
2: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito. Fajn. Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s váma Kristin Esposito. 13.02, to je aktuální čas, taky nejvyšší čas to tady odstartovat tu druhou hoďku. Bude to nabitý, protože Taylor Swift zase něco dokázala. Jasný, už se stala tolim tím a tím a tím, ale to už je starý. Máme tady další novinku, rozhodně zůstaňte, bude to zase záživný a taky k tomu skvělý letní vengry, když už je ten první letní den, že jo?
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
0: Naprostá dokonalost, Fastboy, nebo taky teď už Fall, Changes, právě teď. Na Fajnu, užívejte!

Tohle to byly Heaven, tak Caitlin Aragon, jejich I Run, tady u nás na Fajnu, v rádiu. Někdy není největší překážka nedostatek talentu, ale to, že máte třeba až moc času pochybovat. Já věřím, že s touhle s tou větou rozhodně souzníte, s touhle větou asi souzní i Taylor Swift. Tady totiž prozradila, že jednu ze svých novinek nebo nejnovějších písniček napsala a nahrála za pouhých 8 hodin. Od prvního nápadu až po finální verzi, a mě na to vlastně nejvíc fascinuje úplně něco jiného, než jako jenom ten fakt, že to je za 8 hodin, protože to je cool sice, jo, ale kolik skvělých nápadů reálně jsme naopak my třeba zabili jenom tím, že jsme je moc řešili. A kolik z takových podobných, nebo těžko říct, jestli se to dá vzít na stejnou úroveň, jako napsat song za 8 hodin, ale chápeme se. Co by se stalo, kdyby prostě jsme nezabíjeli nějaký potenciál? Kolikrát napíšete, že ho zprávu? Zase jí smažete? Chcete něco natočit, ale řeknete si, ještě nejste dost dobří? Chcete někoho třeba pozvat i ven? Ale radši čekáte na správnou chvíli, jenže co, když ta správná chvíle vlastně vůbec neexistuje, no? Já mám třeba pocit, že jsme taková generace, která umí dokonale přemýšlet, analyzovat, porovnávat se, jak se říká, overthinkovat, pochybovat, ale někdy zapomínáme prostě něco zkusit. A možná právě proto mě ten příběh Taylor baví, ona to prostě zkouší a myslím, že dost na jistotu. Ne proto, že napsala hit za 8 hodin, ale proto, že neměla čas řešit, jestli je to dost dobrý, prostě měla nápad, šla do něj a teď je to mega hit. Je to by the way song k Toy Story 5 a možná nejvíc nelitujeme věcí, které jsme vlastně pokazili, ale těch, který jsme nikdy neskusili, tak schválně, jo. Co je ta jedna věc, kterou už strašně dlouho odkládáte vy a třeba se touhle zprávou ke mně tak nějak odhodláte to udělat? 724-634-634, co byste takhle trošku pohřbili, aniž byste nemuseli? Pište. A my jdeme dál, teď už další skvělý banger, Danny Hudson, OM Way, nebo On My Way. To si dáme právě teď. Hele, pojďme na to.

0: Tohle to byla Becky Hill, taky Galantis, jejich Run tady u nás na Fajnu. No a lidi, pojďme na téma vztahy, protože to všechny zajímá, že jo? Když se lidi rozhodují, jestli ve vztahu zůstanou nebo odejdou, většinou řešejí úplně jako klasické věci, známe to. Ale je tady jedna věc, na kterou se možná většina lidí ani nezamyslí. Za chvíli vám ji prozradím, zůstaňte. A za chvíli taky třeba skvělý bangry, Alex Warren nebo taky Sofian, Mesh, Ben Kristova, tohle všechno tady bude, rozhodně vydržte. A za chvíli budu zpátky.
1: Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Robin Schulz, taky Sigala, Zoe Weiss, tohle Golden Trio, jejich song AM2PM, tady u nás na Fine Weekendu s Kristin. Když se lidi rozhodujou, jestli ve vztahu zůstat nebo odejít, většinou řeší úplně klasické věci, že jo, jestli se milujou, jestli to má budoucnost, nebo jestli už to prostě nefunguje, že jo. Jenže psychologové teďka říkají, že možná klademe tu úplně špatnou otázku. Co to je, to vám řeknu teď, právě teď, protože nejde jenom o to, koho prej milujete, ale kým se vedle toho člověka stáváte vy sami. Jste vedle něj víc klidný nebo víc ve stresu? To je přesně hustý, že jako my v tom vztahu, že jo, vlastně jako myslíme na to, jestli nám to s tím člověkem funguje, ale úplně zapomínáme sami na sebe, jestli nám to vyhovuje. Můžete být sami sebou nebo se postupně přizpůsobujete tak, že se skoro nepoznáváte. To je na tom vlastně nejvíc nepříjemný, že vztah nemusí být špatný na první pohled, že jo. Láska tam klidně může být, ale stejně vás může pomalu měnit v někoho, kým být opravdu nechcete. A možná právě proto to není jenom otázka zůstat nebo odejít, ale spíš chci se v tomhle vztahu stát verzí sebe, nebo se kterou jsem v pohodě. A někde právě tohle odpověď, kterou si člověk musí přiznat sám sobě. No tak na to prosím, nezapomínejte. A my pojďme dál. Další skvělý bangry. Eva Farna, nebo taky Avicii. Wake me up právě teď na Fajnu, tak dejte volume doprava. Let's go.

bénédite et t'entends.

0: byla Eva Farná, Neříkej, co má se stát, song, který je na novém albu Evy. Album se jmenuje ADHD Pop, tohle to je Neříkej, co má se stát, no a my jdeme dál. Za chvíli novinky v hudbě a za chvíli taky třeba tenhle banger. To je samozřejmě Harry Styles, to všichni moc dobře známe. Za chvíli od něj American Girls na fajnu, tak se na to počkejte. A za chvíli to tady bude.
1: Fajn víkend.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

To je Sebastian, taky Rohony, holka, co zapomíná. Tady u nás na Fajnu, no a lidi, pojďme na novinky v hudbě, a že toho tentokrát fakt jako je hodně. Tohle to je Izomandias, který vydal album Exit u palice. Tohle to je konkrétně jeho song Coupé. Má ho spolu se Sarou Rikas. A extrémně je mu asi jeden, můj asi jeden z nejoblíbenějších. Celkově jsme se shodli tady, jako, že je těžký vybrat jeden song, že prostě to album je fakt dobrý. Celkově tomu album bych dala fakt takový 9 z 10. Tenhle song je za mě úplně na tom stejně, prostě top. A my jdeme dál. Let's go. Lidi, Eva Farná vydala po třech jedenech album. Já mám furt, chci to zpívat, ono to je strašně chytlavý, já se omlouvám. Tohle to je song, nebo takhle, to album se jmenuje ADHD Pop a tenhle song se jmenuje úplně stejně ADHD Pop. Lidi, já tomu dávám 10 z 10. Já jsem úplně unešená. Celkově na tom albu ještě má jeden song, kde má song s Marie April, tak rozhodně si to album celý dejte, je fakt super. A my jdeme zase dál. Konečně žádný album. Tohle je Ben Kristovo a jeho novinka takhle před létem. To se nám hodilo, co? SPF. Taky dokonalý song, na léto úplně ideální. Wow, taky. 9,5 z 10, úplně topka. Hele, je toho tady fakt hodně, bylo to hodně, poslouchejte, přidávejte do playlistů, no a my jdeme zase dál. Teď už Malcolm Todd, Earrings, na Fajnu.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Pojďme rychle na to počasí. Dneska převládá slunečný až polojasný počasí. Odpoledne se mohou místy vytvořit přehánky, bacha na to, taky bouřky, ale teploty dneska vystoupují až na 29 až 35 stupňů. Jde o velmi teplý až tropický den. Večer mohou zejména na některých místech dorazit silnější bouřky, všechno opatrně, jo? A taky samozřejmě nezapomeňte, pitnej režim, SPF, pokrývka hlavy a bude to cajk.
1: Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
2: Ahoj lidi, třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin na svém startu. 14.01, to je aktuální čas. A Evropa teďka řeší, kdo nejrychleji zběžel s plastovým koněm. Zní to všelijak, za chvíli se na to podíváme o něco blíž, počkejte si na to, bude to stát za to, to se rýmovalo, než bych chtěla, ale to je jedno. Pojďme na to, skvělý songy vaším směrem právě teď.
1: Fajn víkend.
4: Fajn víkend.
2: Dominic Fike, nebo taky skvělý hit Justin Timberlake, Can't Stop Feeling, právě teď, no, na Fajnu. Ideální na tenhle den. I got

Light, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu, 14.10 aktuální čas, a v Praze se teď odehrává evropský šampionát ve sportu, který zní jako něco, co vzniklo po 3. ráno na TikToku. A ono to fakt nejspíš na tom TikToku je nějak vzniklo, já nevím, prostě je to hobby horsing. Ano, mistrovství Evropy v běhání s koněm na tyči. Tady u nás v Česku. Je, už mě to ani nepřekvapuje. A teďka upřímně, první reakce většiny z nás je asi stejná. Jakože, cože? Ale pak se nad tím na dvě vteřiny zamyslíte a dojde vám. Počkejte, vlastně my všichni máme tak trochu svůj jako hobby horsing. Co myslíte? Protože zatímco někdo tady skáče přes překážky s plastovým koněm, my ostatní třeba trávíme 3 hodiny scrollováním a říkáme si ještě jedno video a jdu spát, víme, že nejdem. Nebo vedeme vážnou diskuzi o tom, kdo vyhrál v reality show, kterou stejně. No prostě je to bizár, lidi. Nebo známe celý životní příběh influencera, kterýho jsme nikdy nechtěli sledovat. A upřímně z pohledu venku to taky nevypadá úplně olympijsky. A možná je na tom celým nejvtipnější to, jak rychle se umíme něčemu zasmát, jen proto, že to dělá někdo jiný. Přitom každý z nás má něco, co by se dalo vysvětlit úplně stejně jako ano, já vím, že to vypadá divně, ale mně to prostě dává smysl. Třeba si dát Red Bull se smetanou, že jo? Nebo taky hranolky namáčet do šejku. No, vidíte, a máme to. This is Taylor Swift. You're about to hear

0: chvíli letní vibe. V tomhle jsem počasí ideální. Magic. Jeho Roots tady u nás na Fajnu o víkendu právě teď dohrál. No a lidi, my pojďme na další songy, protože já tady mám jednoho svého oblíbeného interpreta. Vy byste ho taky mohli mít ve svém playlistu, možná už ho máte, možná o to pro fobě víte. Tohle je René Dank. Já jsem tvůj dealer, emocí a citů. Nedávno vydal i album Trauma Party a tohle je jeden song z toho alba. Jmenuje se Dealer, překvapivě. Emocí. Co na to říkáte? No, tak jestli se vám to líbí, tak já vám to za chvíli dám do éteru. Za chvíli to tady bude, rozhodně si na to počkejte. A za chvíli se zase slyšíme.
1: To nejlepší z hitparád.

tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

Byla Gigi Perez, její Sailor Song tady u nás na Fajnu s Kristin. No a existuje jedna věc, která dneska něčí víc vztahů než špatná zpráva. No dneska to máme takový vztahový tuhle hoďku. A co to je? Je to žádná odpověď. Protože upřímně všichni to známe, někdo vám napíše, vy si to přečtete a řeknete si, odpovím za chvilku. Jenže všichni víme, že ta chvíle už nikdy nepřijde. No přetáhnete si to minimálně na 3 hodiny, pak na den a pak nejenom už je to trapně odpovídat, že úplně po těch pár dnech. A stejně to děláme všichni, nejenom v lásce, ale i v přátelství, v práci, vše všem, pojďme si to přiznat. A to nejhorší na tom je, že my to většinou ani neděláme na schvál. Jenže v hlavě už se mezi tím stihne odehrát, že jo, celý film, co když odpovím blbě, co když to vyzní divně, co když už je pozdě, no ale na druhé straně už se taky jede film, tyho, on se se mnou nebaví, co se děje, prostě blablabla. Ach jo, no a my radši prostě neodpovídáme vůbec, že jo, protože pak je to trapný a pak jednou otevřete ten chat a vidíte tam tu zprávu, která čeká už tak dlouho, že by si zasloužila vlastní důchod. A možná je na tom celém největší absurd, nejvíc absurdní to, že v době, kdy jsme pořád online, je někdy úplně ta nejtěžší věc, jako udělat tu nejjednodušší věc a to normálně odpovědět. Lidi, odpovídejte. Slavíček má song, telefon, to se k tomu hodí. Ať už zpráva nebo ten telefon, prostě ho vemte do ruky, napište tomu člověku, kterýmu odkládáte tu zprávu, ono a my jdeme na ten song. Slavíček a jeho telefon právě teď u nás na Fajnu, tak si to dejte na max.

0: Za chvíli se podíváme na další letní bangry. Za chvíli třeba Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, něco, co k létu neodmyslitelně patří. A pojďme všichni. No, tak tohle za malou chvíli, to věřím, že vám zlepší náladu. Za chvíli na Fajnu to bude tady.
1: Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Tady u nás na Fajnu. Při neděli. Co jinýho dělat v neděli? Nebo celkově? Co jinýho dělat, než koukat na reality shows? Doufám, že tady mám nějaký milovníky. Dating reality show. Jedno tady zrovna teďka máme, běží Are You The One? A my jsme se s nima tak trochu spojili a vytvořili jsme podcast. Takhle, série podcastů Posedlí něčím už nějakou chvíli běží, jo. Bylo to spoustu, ale teď je to Posedlí Are You The One. Společně s Kristýnkou a Albertem, a jestli chcete vědět prostě nějaký ty zákulisní informace, prodrbat to, pokud nejste, víte co? Jsou dva ty lepší lidi, co koukají na reality show. Jedni to tak zkouknou, jsou jako OK, ale pak jsou ty druhý, a to jsem třeba i já, co prostě to, se to schlídnou a pak to musí komentovat, ještě různě to probírat. No jestli jste přesně tenhle typ, tak ten podcast je přesně pro vás. Na Instagramu budou Reelska, tam jsme jako Fajn Radio, to stejný, na YouTube v delší verzi taky jako Fajn Radio, tam se takhle jmenujeme, takže tam rozhodně mrkněte Posedlí Are You The One na Fajnu. No a my...

0: u nás jedeš hned.
1: Fakt?
0: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
2: Pojďme ještě rychle, ne, no počasí. Dneska převládá slunečně polojasný počasí. Odpoledne jsou, se můžou tvořit přehánky, tak bacha na to, i když tady u nás to takhle v Praze vůbec skoro nějak nevypadá, je to sluníčko. Z teploty 29 až 34 stupňů Celsia, jde o velmi teplý den, rozhodně nezapomeňte. SPF-ko, pitný režim, nějakou pokrývku hlady. Hlady. Snad neumíráte hlady, ale pokrývku hlavy.
1: Fajn.
0: Vždycky
1: hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
2: Ahoj lidi, startuje čtvrtá hodinka Fajn víkendu s Kristin. Lidi, já jsem se teď dozvěděla, že před 18 lety vyšel Camp Rock. To je šílený, jak to letí. A vlastně jsem vůbec nevěděla, že jsem stejně stará jako Camp Rock, jenom o pár měsíců, teda pár

0: týdnů vlastně starší. Je to velice zvláštní, je to tak. A třeba jedním ze společných koníčků partnerů může být třeba koukání se na filmy, seriály, třeba i ten Camp Rock. No, to budeme za chvíli řešit. Jestli třeba máte odlišný koníčky, tak podle odborníků to nevadí a řekneme si o tom víc, jak to souvisí s čím a musíte zvládat nějakou zásadní věc, pokud máte odlišný koníčky s partnery. No, tohle všechno prostě budeme probírat za malou chvíli a za chvíli taky. Pharrell Williams, teď už ale Rose, Bruno Mars a APC na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.

letní banger Pharrell Williams, jo, Happy, tady u nás na Fajnu při neděli. A lidi, vztah nemusí padnout kvůli tomu, že se nemáte rádi, ale klidně kvůli tomu, že se neumíte hádat. Možná to zní divně, ale psychologové se asi povídali a teďka čím dál víc říkají, že samotná kompatibilita nebo společný zájmy nejsou to nejdůležitější, že je úplně ideální pár může narazit, když nezvládne jednu věc. Jak spolu řešit konflikty? Protože v realitě vztahu nejde o to, jestli máte stejné oblíbené filmy, seriály nebo hudbu. Ale co se stane ve chvíli, kdy se nezhodnete? Jestli se zavřete do ticha, začnete útočit, nebo se dokážete normálně vyslechnout? Upřímně, tohle je strašně relatable, protože každý z nás už zažil nějakou hádku, která se úplně zbytečně zvrtla. Nebo prostě moment, kdy jste radši nic neřekli, jenom aby byl klid, že jo, známe to. A stejně to v hlavě jelo ještě další dva dny. A přesně to je ten point. Vztahy často nestojí a nepadnou na tom, jak moc jste si podobný, ale na tom, jestli umíte být v něčem nějakých těch nepříjemných chvílích pořád tým. A pokecat o tom, takže možná není otázka, hodíme se k sobě, ale to není tak důležitý, jako spíš umíme spolu zvládnout i to, když se na sebe zrovna úplně netváříme. Tak se na to pamatujte a teď už další songy. Hele, teď tady bude hvězda Next Generation, Rugel, Pretty on Paper, skvělý song. Tak si ho dáme tady na

0: Ať to byl Eminem, jeho Houdini tady u nás na Fajnu. 15.23, to znamená, že jsme v naší poslední společný hodince a to znamená, že za pár minut dáme úplně random fakt na závěr, ne? Na závěr vysílání, rozhodně se máte na co těšit, bude to bizár, jako vždycky. Jak se na to počkejte, počkejte se taky na třeba One Republic, Sunshine, nebo taky Kato, John, to tady všechno bude za malou chvíli na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vidíš? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

One Republic, Sunshine, tady u nás na fajnu, při víkendu, no a Donald Trump a slavnostní ceremoniál v Bílém domě. To zní jako chvíle plná důstojnosti a protokolu, jenže realita si opět řekla svoje. Při předávání medaile cti válečnému veteránovi nastal moment, kdy šlo hlavně o jednu věc, malou přesku na stuze. A tahle drobnost se změnila skoro minutovej boj prezidenta s technikou, který sledoval celý sál v tichém, lehce nervózním úžasu. A když to nešlo, přišlo řešení, který by neprošlo žádným manuálem. Prostě to zauzloval. Rychlý, jednoduchý, efektivní, možná ne úplně oficiální, ale rozhodně funkční. Hele, tady je vidět, že Donald Trump si prostě vždycky poradí. Internet samozřejmě nesklamal, z momentu se stalo okamžitě virál. A možná na tom celém nejvíc upřímný to, že i ty nejvíc velký chvíle někdy končí úplně obyčejným uzlem. Tak se to pamatujme. Fajn. Teď už skvělý letní hit Sigala, Easy Love. Právě teď na fajnu. Tak let's go.

0: Robin Schulz, Embers, tady u nás na Fajnu dohrál právě teď 15.41 a my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale ještě předtím tady ještě spolu nějaký ten čas strávíme, pár minutek ještě to bude a třeba tady bude tenhle song. Neumět mít k sobě slunce navíc, času na začátku konce. A pojďme. Slyším vás tam určitě, jak tam zpíváte. Jo, jo, to je Eva Farná, i Perpetuum Mobile, song, který teď úplně všude. Je to tak, jsme rozbití. Součástí nového alba ADHD Pop a to bude tady za malou chvíli, ale za malou chvíli třeba taky Michael Jackson, bude to tady prostě ještě nabitý. Tak rozhodně poslouchejte, na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Instagram.
4: YouTube.
1: TikTok.
4: Co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější.

0: pojďme na plný pecky. Eva Farná. Perpetuum mobile. Na fajnu. Poslední song, který nám uzavírá naše společné 4 hodinky. Děkuju, že jste tady se mnou dneska byli. 15.51 znamená, že se loučíme. Děkuju, že jste tady ještě se mnou dneska byli. Samozřejmě se slyšíme o víkendu, zase jenom v neděli. Já vím, že vám budu chybět, anebo taky ne. Hele, odpočinete si, bude to zase dobrý. V neděli se slyšíme od 12 do 4, budu na vás nachystaná, doufám, že vy na mě taky, nebo minimálně, že se tady prostě sejdeme. No a teď už další songy.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
0: Teď už Tame Impala, taky Jenny, jejich Dracula. No tak jo, tak já už jdu. Tak se mějte krásně, zatím čau.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější.

0: my station. Yeah. Fajn rádio.
1: To.
0: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Největší hudební hvězdy.
4: I'm Pink Panthers.
5: Hey, it's Noah Kahan.
6: Hey, it's Ella Langley.
3: Sleduj Fajn.
7: Fajn.

Hledáme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Thank you very much.
6: Play.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in.
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
2: Zábava, hudba a spousta překvapení.
1: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
2: Fajn.
3: Music.
1: Fajn.

Guess I'm

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede. Always with you everywhere. Fine.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme Fajn?

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn Radio. Fajn Radio. Prostě hity.

Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou. Naštěstí existuje internet.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

Starý 16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi být nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

Vždycky hot, vždycky fresh. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: keep watching.
1: Okay, ready?
2: Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
0: Duh.
2: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajeme.